0: Počúva sa najgulemite rádiu hitové v Plovdiv na stácii Luigi 4 s Joe Corey i Whisper. Z dvene gore do nomor 24. Strín dolu pak se promesto Bob Sinclair i Kaiser z Pirejky na miastu 23. Tuk je I Can't Wait.
1: Katrefem, Top 40.